0: zabezpečení srovnatelnou se Švýcarskou národní bankou. Zatímco tradičním plodinám letos vedra uškodila, jižní Morava objevuje novou zemědělskou radost. Místní klima se mění ve středomořské a fíkovníkům se tu nebývale daří. Mnohé keře jsou plné šťavnatých plodů jako v Chorvatsku nebo Itálii. Změna počasí navíc naznačuje, že by fíky mohly na jižní Moravu v budoucnu nahradit dosavadní symbol tamních sadů, tedy meruňky. A pojďme také na sport. Linda Nosková a Marie Bousková ve finále 4 hry na turnaji v Cincinnati porazili 6-1 a 6-2 belgicko-ruskou dvojici Magali Kempenová a Alexandra Panovová a získali titul. 21-letá Nosková získala druhý deblový titul. 28-letá Bousková ve 4 hře zvítězila na okruhu WTA po 7. a poprvé v sezóně. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Moravská Třebová má první psí hřiště. Vzniklo na přání obyvatel, a to na místě bývalých volejbalových kurtů. Zatím nabízí oplocený prostor a lavičky. Město počká, jak se hřiště osvědčí a případně přidá třeba agility prvky. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Neděle nabídne jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle i s přeháňkami. Nejvyšší teploty v Čechách až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Hit
2: Rádio. Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré ráno, doufám, že se vám stávalo krásně. 7:03, neděle 23. a dneska je velmi důležitý den. Víš proč, Pildo?
0: To nevím.
3: Protože ten, díky němuž jsem tady, vlastně na světě, má dneska narozeniny. Můj tatínek. A samozřejmě i někdo z vás, takže přejeme vám všechno nejlepší, i tobě, Taťuldo, i když asi nejspíš spíš. Každopádně nedělní ráno startujeme právě teď, až se mi z toho zamotal jazyk. No já už to vidím dneska, to vysílání.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Hezké dobré ráno, 7 hodin, 10 minut, aktuální čas, s vámi Filip a taky můj kolega, kdo?
1: Filip a taky můj kolega, kdo, si řekla?
0: No, aby ses představil.
1: No Filip, ahoj.
0: Těší mě. A nev, dobré ráno, přátelé, jsme tu oba, tak prosím vás, my už totiž tady víme, jaká bude zima. I takové věci vám v půlce srpna, nebo půlce srpna, téměř u konce srpna umí říct vaše Hit Radio. Podle předpovědí bude totiž nadcházející zima v Evropě nadprůměrně teplá. A nejvíce se to prostě projeví u nás v České republice. Jakoby nad námi někdo zapomněl zapnutý fén, no, co si budem. El Niño si letos vybral Česko jako svůj hlavní projekt, takže prosím vás, zimní výbava pro rok 2027. Budou kraťasy, tričko, pro jistotu pláštěnka, plavky. Kdyby ten teplý déšť moc třeba stříkal, budete potřebovat pak deštníky a pláštěnku, jo? Takže klasická česká zima definitivně zemřela a lyžování v nížinách se stává historickým pojmem pro pamětníky.
1: To je škoda, ale protože to je vzpomínka na moje a asi i vaše dětství, posluchači, ano. Kde mě táta vlastně nejdřív nosil v ruce,
0: ano.
1: A potom mi dělal takový vlek, že vlastně já jsem mu dal hůlky a on mě táhnul nahoru, takže jsem měl osobní vlek a jezdili jsme na kopečku u nás na vesnici, prostě to už teď jako jen tak nepůjde, budete si muset připlatit, tak se říká.
0: Ale když si to vezmeš, tak je to strašně smutný, protože česká zima je nádherná.
1: Ano.
0: Mě se chce plakat.
1: No, já si vždycky vzpomenu na ty ladovský obrázky, že jo, bílá zima, to byla nádhera. A teď bohužel většinou Vánoce na blátě, díváme se tak jako do té přírody a říkáme si, je vůbec prosinec, je vůbec leden, nebo není, až třeba musíme kolikrát vyjít ven, abychom zjistili, že skutečně ty teploty jsou zimní, ale je to škoda, no. Chtěli bychom zpátky tu krásnou zimu, prostě, kdy jsme se koulovali, stavěli iglu.
0: Ano.
1: A tatínek mě prostě vyvážel nahoru a pustil mě dolů, tam mě zase chytil, že jsem neuměl v obloučky, to bylo jedno.
0: A domů jsme chodili úplně promáčený, no tak já prostě, já nevím, šéf tě asi zabije, ale prostě let it snow,

0: pojďme se podívat, co se dneska děje, kdo slaví. Tak to už jsem říkala, slaví můj tatínek narozeniny. A vy ostatní, kteří máte v dnešní den také narozeniny, nebo máte jakýkoliv důvod k oslavám, tak užívejte tady a teď jenom to, že jste, protože každý den je prostě důvod k oslavám. A aby toho nebylo málo, tak je opět jakýsi den piškotů. To se mě vrací trošku dětství, co tobě, Fílo?
1: Piškoty jsem dlouho neměla, já je mám spíš spojený s tím, že my jsme u babičky vždycky našemu pejskovi Beníkovi, on měl prostě rád piškoty, takhle ty suchý, tak babička to měla ve špajsce, takže spíš to vnímám jako pamlsek pro pejska a u nás my si to dáváme, když děláme vanilkový puding.
0: No a nebo mě třeba moje babička, ta v Rumburku, mi dělávala piškoty slepený džemem a nebo nutelou. Takový jako dva, víš, a taková hezká, dobrá, sladká.
1: Nadčasový takhle, jo.
0: Svačinka.
1: Tak to jsme neměli u nás.
0: Celý dětství jsem to měla, tak co vy a piškoty dejte klidně vědět. Taky kdo vstáváte s námi, odkud posloucháte, co děláte a my vám k tomu budeme hrát. Za chvilku Imagine Dragons, Verona a nebo Alex Warren.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
6: Bacha, bacha, bacha, bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
5: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Manželský pár při úklidu starého venkovského domu v Normandii narazil na zaprášenou krabici plnou mincí z 19. století. Odborníci později potvrdili, že jde o vzácnou numizmatickou kolekci v hodnotě několika milionů eur. Aukční síň už chystá její prodej. Německý vědec se strojil s pomocí 3D tisku a laseru nejmenší hratelnou kytaru na světě. Nástroj měří pouhých několik milimetrů a jeho struny jsou tenčí než lidský vlas. Přesto na ně lze pomocí miniaturních trsátek zahrát základní tóny a melodie. Americká letecká společnost doručila svému zákazníkovi kufr, který se ztratil během mezináletu v roce 2012. Zavazadlo celou dobu leželo v zapomenutém skladišti jednoho z mezinárodních letišť. Majitel byl v šoku, když uvnitř našel své staré obrázky.

0: Hit Radio s vámi, tak Jela s Filipem, 7 hodin 41 minuty, aktuální čas. Za chviličku před námi One Republic, Poetika, a nebo taky Robin Schulz a Erika Sirola, Speechless, což znamená beze slov. A já občas beze slov zůstávám, když se tady podívám na svého Filipa a občas ztratím slova. A ty jsi mě teď vůbec neposlouchal, protože papáš.
1: Já jsem tě poslouchal.
0: A máš dobrou snídaní.
1: No, já nemám slov, když koukám na tebe. Takže nemusím tě ani poslouchat. Prostě tady, kdyby to šlo a nebyli jsme v práci, přátelé, tak tady se nemluví vůbec, protože to se nedá prostě s ní tady vydržet.
0: Tady nám už samozřejmě píšou i naši posluchači. Dobré ráno, už o 4 hodin ráno jezdím busem MHD po Ostravě a piško ty jedině do pudinku. Čus, Pavel. Pavlíku, tak hlavně opatrně, ať ti to dobře jezdí. Díky, že jsi s náma i na Moravě. No a vy ostatní, mějte krásnou neděli.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Náplně hned.
7: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
7: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
7: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 24. a 25. srpna vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.

0: Vyřiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: náplně hned.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: On air,
8: online
7: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou neděli, minuta po 8 a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Čím déle na sociální síti vydržíme, tím více reklam skonzumujeme a tím větší příjmy její provozovatel má. Důmyslných způsobů, jakým sítě upoutávají naši pozornost, je celá řada. Od funkcí usnadňujících zobrazování dalšího obsahu přes notifikace, vtahující nás na síť ze světa mimo ni, až po algoritmy, které nám na základě množství dat o nás samotných servírují na míru sestavený mix příspěvků. Provozovatelé sítí však čelí žalobám. TikTok dostal v USA pokutu přes 8 miliard korun. Meta je souzena pro vytváření závislosti. Vláda chce ještě letos navýšit částku na boj se suchem, která teď činí asi 20 miliard korun za rok. Peníze by mohly využít třeba na chovatele dobytka. Některé teď kvůli nedostatku sena hrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě až dvojnásobně z 500 na 1000 korun. O seno je mimořádný zájem, zásoby se ale tenčí o 2 měsíce dříve, než je běžné.

0: porazila Slovácko 2-1 a neprohrála ani pátý zápas nové sezony. Sparta deklasovala Artis 4-0 a poprvé v sezóně zvítězila venku. A Zlín po prohře s Libercem zůstává stále bez bodu. Teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Vlaková doprava mezi Přeloučí a Pardubicemi se na chvíli změnila. Osobní vlaky na čas vystřídali náhradní autobusy, železničáři totiž pokračují v opravách koridoru. Výluka potrvá do půlky září. Dálkové spoje tudy projedou, ale můžou mít až 15-minutový sklus. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Dnes bude jasno až polojasno, teď po ránu ještě ojediněle mlhy, během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Odpolední maxima v Čechách až 22 stupňů, na jižní Moravě se dočkáte až 25 stupňů Celsia.

0: a Leonou Dendelší.
1: Hezké dobré ráno, ano, 5 minutek po 8. neděle 23. srpna. Doufám, že se máte krásně podle toho, co nám píšete. Tak stáváte s námi, pracujete s námi, usínáte s námi. Co víc si přát, než takhle skvělé posluchače. S vámi Lea Filip, pokračujeme až do 13. hodiny a taky spousty skvělých hitů jako teď.

0: Hezké dobré ráno, 10 minutek po 8. neděle, 23. srpen. S vámi Filip, ale a taky vy naši posluchači. Chodí nám spousty zpráv, děkujeme za ně. A my tady pro vás máme takovou možná inspirující důležitou informaci. Protože ctihodná věkovitá kalifornská univerzita přišla o peníze na výzkum svišťů. A co udělá ctihodná věkovitá dáma, když jí dojdou peníze? Filipe, co tě napadá jako první?
1: To mě fakt nic teď.
0: Fakt ne. Ani jedna možnost.
1: Ne.
0: Ani nějaká platforma internetová, kde se dají rychle vydělat peníze za něco.
1: OF-ko.
0: Ano, a co tak je to OF-ko?
1: No, OF-ko je OnlyFans, to kdybyste na dou posluchači někteří třeba ta starší generace neznali, tak tam prostě ženy můžou prostě nabízet svůj
0: všichni,
1: obsah.
0: Všichni, nejenom ženy.
1: No, ale ano, všichni, prostě můžete tam předvést nějakou dovednost prostě a doufat, že vám lidi za to zaplatí.
0: No, počkej, no. Ano, sice je to lehtivá platforma, ale tahle ta paní místo lehtivých fotek tam dává záběry svišťů, jak se krmí, anebo jen tak prostě koukají. Je to vtipný, je to takový zároveň i zoufalý a upřímně, je to geniální marketingový tah, protože ono to opravdu ty peníze vydělává, ty lidi to zajímá, takže podle mě je to přesný obraz dnešní doby. Buď se staneš virálním na platformě pro dospělé, anebo tvůj projekt prostě skončí v propadlišti dějin, no. Za $5 uvidíte chlupatý zadek a tentokrát je to legální a roztovilý. A ještě to pomůže.
1: A co vymyslíme my teda?
0: Ježišmarja, vypínám mikrofon. Hezké ráno. Vůbec nad tím ani nepřemýšlej, ty jsi se zbláznil.
1: Já tady na

0: nedělních 18 hodin, tak rozhodně u toho zůstaňte s námi, protože to bude jedna pecka za druhou. No ale za chviličku už Eva Max nebo Činasky.
1: Tak točíme.
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
8: Pepo, co řešíš?
9: Zkratové proudy, jističe, klasika.
8: A dobrý?
9: Jo, ale chtělo by to něco většího.
10: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
9: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si

Krásné nedělní ráno, pojďme se podívat, co je nového. Švédský podnikatel otevřel uprostřed hlubokého lesa tiché čtenářské útočiště pro milovníky knih. Návštěvníci zde najdou pohodlná křesla mezi stromy a naprostý klid bez signálu mobilních telefonů. Místo je ideální pro každého, kdo si chce odpočinout od schonu velkoměsta. Hasičská stanice v americkém městě Livermore střeží opravdovou technickou raritu, kterou je žárovka svítící bez přestávky již od roku 1901. Její tajemství dlouhé životnosti prý spočívá v jednoduchém ručním vláknu a nízkém příkonu. Pozorovat jezdí vědci z celého světa. A v centru Londýna funguje malá galerie, která shromažďuje výhradně deštníky zapomenuté v metru a autobusech. Návštěvníci zde mohou obdivovat historické modely s vyřezávanými rukojeďmi i bizarní tvary. Většina exponátů má za sebou neuvěřitelné příběhy cest.

0: Damiano David, the first time. Hit Radio s vámi. Za chviličku Linkin Park, Miley Cyrus, Sunblock, což já miluju, zahrajeme si na takovou pobřežní hlídku. Mitch Buchanan a Pamela Anderson v porádí Leje a Filipa. To by bylo dobrý, ne, Filo?
1: No tak Pamelu bychom tady měli jednu, že jo, vzhledem k velikosti poprsí. Mitch Buchanan nevím, no, protože on vlastně měl docela jako dobrou formu, že jo, kdysi.
0: Ty jsi blboun, víš to?
1: Ne, no, já jsem David Hasselhoff.
0: Dobře.
1: A už běžím.
0: Tak Filip Alejčku, prosím tě, a kamarádi, přátelé, narozeninová ruleta po 9. hodině i s Pamelou a Mitchem, jo? Tak rozhodně nikam neodcházejte.
1: Huga.
0: A zůstaňte s námi, já ti vypínám ten mikrofon, Filipe.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: náplně hned.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
9: Bacha, bacha, bacha, bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
8: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
4: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
3: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Krásnou neděli je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Čeští investoři v zahraničí objevují novou sílu. V prvním pololetí tohoto roku utratili za komerční nemovitosti ve střední a východní Evropě celou miliardu eur, tedy zhruba 24 miliard korun. Vyplývá to z nejnovější analýzy. Celkový trh s komerčními realitami v regionu přitom meziročně vzrostl o 6%. Ubytování s domácím mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s mazlíčky je taková, že se už dávno nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Ubytovací zařízení, která umožňují pobyty s chlupatými členy domácnosti, tak podle něho mají oproti ostatním konkurenční výhodu. Také podle portálu Amazing Places se vyhledávají zákazníci ubytování s domácími mazlíčky častěji než třeba snídani v ceně nebo soukromou výzivku. A pojďme také na sport. Po výhrách nad Řeckem a Rakouskem dnes české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně narazí na favorizované Srbsko. S obhájkyněmi v stříbrných medailí se svěřenkyně řeckého kouči Janise Atanasopulose utkali minulý týden dvakrát v závěrečné přípravě a v Bělehradě jim podlehli 1-3 a 0-3. Dnešní zápas začíná v 19 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Jičín má po rekonstrukci znovu otevřený stadion v Lipách. Opravy vyšly na 31 milionů. Z toho většinu pokryla státní dotace. Nový ovál má 8 drah, opravené jsou taky atletické sektory a fotbalové hřiště. Stadion teď splňuje mezinárodní standardy pro atletiku i fotbal. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
6: Dnes očekáváme jasno až polojasno a během dne přechodně až oblačno a na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty v Čechách maximum 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Hit
8: Radio. Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
9: Hezké dobré dopoledne, narozeninová ruleta bude dělat radost dneska někomu z vás, taky Lost Frequencies, Gustavo Lima, to jsou hity, které si dáme právě teď, tak hezkou neděli.
8: Hitrádio Černá Hora.

0: Hezké dobré ráno. My pokračujeme dál, protože pokud někdo z vás doma schovává věc, o které už ani netušíte, k čemu vlastně slouží, tak by mě zajímalo, jestli někdo takový mezi vámi je, Filipe. Protože já si myslím, že v tom naši posluchači nejsou sami, jelikož třetina z nás má doma soukromý archiv nesmyslů anebo oblečení, a to mám přesně já.
1: No, já si spíš vybavím vždycky nějakou krabici s kabelama a ty si řekne, o čeho to je nabíječka, no to nevíme ani, takže už to třeba do třetího bydlení jsme přestěhovali nabíječku, o který nevíme, čemu patří, takže úplně to chápu.
0: Dokonce průzkum teď potvrdil, že 35% lidí skladuje totální záhady, přesně jak třeba říkáš, kabely, které nepasují do ničeho, co se vyrobilo v tomto tisíciletí. Je to taková trošku diagnóza a říkáme tomu, co kdyby jednou, ale realita je vlastně taková, že ty věci jen tiše stárnou a čekají na den, kdy je naše děti vyhodí nebo děti našich dětí do kontejneru. Takže schválně se podívejte na tu krabici v rohu půdy, přesně jak ty říkáš, krabice, kabely, prostě cokoliv takovýho. Tak jsou tam, já nevím, šroubky od nábytku, který jste vyhodili v roce 2012, klíče od zámků, které už vlastně ani neexistují, taky bych našla i takové klíče. Tak prostě rekordmani průzkumu jsou nabíječky z roku 2005. Ty jsi normálně věděl, co já chci tady říct?
1: No jako ten monitor, abyste jenom vy věděli, já nevidím, jo? Ten, co tam má Leonka naproti, tak ten já nemám. Je pravda, že jsem minule našel nabíječku, takzvaný, myslím, micro USB se to jmenuje, a to už snad žádný mobil nemá, že jo, vůbec. Takže vůbec nevím, k čemu to máme, ale taky jsem ji nevyhodil, já vlastně ani nevím, a to je důležitý info.
0: Proč to skladuješ?
1: Přátelé, i víte vůbec, kam se takovýhle věci mají házet? Protože do klasický popelnice asi těžko. Já to zjistím a my vám to ještě možná řekneme, ať víte.
0: Každopádně já to vítám taky, protože moje garáž není skladiště, je to historické muzeum éry před USB-C, jo? Takže tam by se taky našlo spousty skvělých věcí. Dejte vědět, co skladujete vy. A my vám samozřejmě k tomu posíláme další hity. Eva Farná, Miraj, ale teď už Alanis Morissette a Ironic. Hezké dopolko.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si Hit Radio stále s vámi. 3 minutky po 9:15, narozeninová ruleta s nezapomenutelným zážitkem pro dvě osoby dneska. Tak volejte 800 937 937.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Bacha, bacha, bacha, bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
1: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
3: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
4: Akce. Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
3: www.napos.cz.
5: Pepo, co řešíš?
6: Zkratové proudy, jističe, klasika.
5: A dobrý?
6: Jo, ale chtělo by to něco většího.
7: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
6: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
13: Hledáte program pro celou rodinu? Přijeďte v sobotu 19. září na Den z Autobranka. Čeká vás den plný zábavy, skákací hrad, malování na obličej, veteráni a losování o dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Užijte si také testovací jízdy pro dobrou věc. Každou jízdou přispějeme na lepší život pro Emičku. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 19. září v Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Náchodě.
14: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
15: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Kristýny narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. A kamarádi, dneska ten zážitek je fakt skvělej, tak já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Tady Denisa.
0: Ahoj Deniso, jak pak se máme? A co děláme?
1: Máme, jsme s dcerou doma teďka a budeme se asi užívat posledního slunečného počasí.
0: A odkud voláš?
1: Volám ze Štěpánkovic, to je kousek od Opavy.
0: Takhle daleko na Moravě. A počasí tam máte fajn ještě? Svítí sluníčko?
1: Máme, ano, máme krásně, takže se to chceme ještě užít, než se nám to úplně pokazí.
0: A kolik je dceři let?
1: Dcera má 3 roky, v listopadu budou 4.
0: Jo, tak je takhle malinká beruška. Dobře, prozraď nám, pro koho budeme roztáčet narozeninovou ruletu. Kdo má, měl nebo bude mít narozky?
1: Je to moje maminka, měla včera narozeniny, takže už jsem se snažila dovolat včera, aby se to teda povedlo, takže mám velikou radost.
0: No tak skvělý, jak se maminka jmenuje?
1: Maminka je Romana.
0: Jolana?
1: Romana.
0: Jo, Romana, dobře, takže budeme dneska roztáčet kolo pro Romanu, tak včera to bylo 22., to je ten datum, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 22. srpna pro maminku Romanu, která oslavila narozeniny. Na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, však už to znáš. Když si nevybereš, hrajeme automaticky 3., tak jdeme na to.
1: Ano, můžem, jsem připravena.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Nesmrtelný DJ Bobo a Everybody.
1: No, není to špatné, ale zkusila bych ještě další.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Já mám normálně husí kůži, vždycky, když slyším Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: No, i když by mě zajímal ten 3. single, ale myslím si, že tenhle bude asi ideální pro
0: že
1: maminku.
0: Jo, to se tak hodí pro tu maminku.
1: Já si myslím.
0: Navždy tě budu milovat, I Will Always Love You, tak to je krásný výběr. Takže určitě necháváme podle tebe a teď máš ten správný okamžik, aby si mamince Romaně mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak maminku moje milovaná, nevím teda, jestli mě slyší, protože jsou s taťkou někde na cestách, ale přeju ti všetičko nejlepší, hodně štěstička, zdravička, lásky a jsem strašně vděčná za všechno, co si pro nás kdy udělá, ale mě teď, když jsem taky samou maminka, tak si to uvědomuji všechno ještě víc, takže máme ti všichni moc rádi a hlavně, ať je zdravá, dosta let třeba.
0: To je krásný přáníčko a ty jsi řekla strašně důležitou věc, že jak jsi sama maminkou, tak si člověk opravdu uvědomí takovou tu hodnotu toho života, tu pravou lásku, tu rodičovskou lásku i starost a ne nadarmo se říká, jo, počkej, všechno se ti vrátí na dětech.
1: Je to tak.
0: To já si vždycky vzpomenu na svoje rodiče, mami, tati, děkuju, protože Nikolásek taky, ano, syn mi to vrací. I ať už jeho starosti, radosti, prostě cokoliv to k tomu životu patří. Každopádně krásné přáníčko, my se přidáváme mamince, přejeme všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. A my tady dneska máme od firmy na zážitky. Můžeš se podívat nejen ty na web, ale i naši posluchači, kde nabízejí širokou škálu různých nezapomenutelných zážitků. Tak tady máme takovou harmonii v okamžiku. To znamená wellness pobyt na Sladovně. Pro 2 osoby v jedinečné atmosféře historického pivovaru se spoustou jídla, pití, ubytováním. Je to v hodnotě 8000 korun.
1: A my tak to jsem úplně bez zesluvy.
0: Je to fakt jako krásný zážitek. Užiješ si pohodový wellness pobyt pro 2 v Černé hoře. Je to 4hvězdičková sladovna a myslím si, že to bude mít opravdu všechno se všem všudy, včetně masáží, wellness, odpočinku, relaxu a dobrého jídla a skvělého ubytování. Tak přesně tak tohle je dneska nádherné. Tvoje.
1: Tak děkujeme moc.
0: Pojedeš s mamčou? Nebo to věnuješ, ať mamča jede se svým partnerem?
1: Já myslím, že asi to věnuju s taťkou, ať si užijou, taky potřebuju to.
0: Jasně. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Whitney Houston, I Will Always Love You, letí za tebou právě teď.

0: Čau, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte, to vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
7: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
6: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
8: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
9: Akce. Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
8: www.napos.cz.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou neděli, minuta po desáté a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí předpokládá, že změna pravidel zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí a umožní efektivnější zhodnocování peněz. Moderní počítačové hry mohou podle vědců podpořit sociální interakce mezi dospívajícími. Účinky hraní ale nejsou univerzálně kladné, liší se podle pohlaví. Zatímco chlapci často s interakcí těží, dívky mohou zažívat vyšší míru osamělosti a depresivní nálady. A pojďme také na tenisové kurty. Sara Bejlek si o titul na turnaji v Cincinnati bohužel nezahraje. Američance a světové čtyřce Coco Gauffové podlehla v semifinále 4-6 a 1-6. Duel s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou prohrála na tvrdém povrchu jen za hodinu a 16 minut. Po premiérovém postupu do semifinále turnaje WTA 1000 by se přesto měla posunout ve světovém žebříčku na životní 29. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Moravská Třebová má první psí hřiště. Vzniklo na přání obyvatel, a to na místě bývalých volejbalových kurtů. Zatím nabízí oplocený prostor a lavičky. Město počká, jak se hřiště osvědčí a případně přidá třeba agility prvky. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
5: Dnes očekáváme jasno nebo polojasno, během dne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty v Čechách až 22 stupňů, na jižní Moravě 25 stupňů Celsia.

0: Fresh.
1: Krásnou neděli, 3 minutky po 10. Pokračujeme dál, před námi Jeleni, Touha a Pláč, taky Imagine Dragons a spousty zajímavých informací, kde se za chvilku podíváme na japonské hotely, kde mění pravidla, více se dozvíte prostě za chviličku, radši jdeme hrát, jo?

0: pláč, jeleni.
1: Zle, svět zůstal jako dřív.
0: Japonské hotely mění pravidla hry. To jsme zmiňovali v úvodu této hodiny, takže prosím vás, zapomeňte na památky, teď se platí za ticho a tmu. Specializují se na to, aby nabízeli top spánek. To já bych potřebovala všema deseti a tady náš Filip asi taky. Představte si to, že letíte 12 hodin přes půl světa, abyste v Tokiu dělali přesně to, co prostě doma nemůžete. Spali, spali a spali. Mámy na mateřské právě omdleli touhou tam být a představte si osvětlení, které simuluje západ slunce a takové ty nejdokonalejší peřiny, madrace, žádné modré světlo z mobilu, jen absolutní tma a ticho, které v centru měst normálně prostě neexistuje. Já nevím jak vy, ale já to chci všema deseti.
2: Nebude nějaká soutěž o to tady, že bychom si ji vyhráli pro sebe. Možná bychom vás vzali někoho sebou, ale to by jsem chtěl vyzkoušet. A třeba na takových 5 nocí bez mobilu a tady těch věcí. Ne, ale opravdu.
0: Ano, já taky, na 100%.
2: Bavíme se o tom neustále, že my bez toho mobilu nejsme ani jeden den.
0: Bychom teď právě mohli inspirovat někoho tady z českých majitelů různých hotelů, penzionů, ubytování. Prostě vymyslete něco tady u nás. Já si myslím, že jo, to by mohlo fungovat. Ale co rozhodně funguje, jsou naše hity Gala, Freed from Desire právě teď a taky Rose a Bruno Mars a Paté. Jsme Hit Radio.

0: rádio stále s vámi a schválně, jestli jste si všimli, že dozrávají ostružiny. Prý jsou zázrakem na krásu, rakovinu i na klouby dokonce. A když toho vypálíte ostružinovicu, tak bude vám to vyrábět i lepší náladu, hele. Jo? Zkuste to, fakt. Takže po práci s košíčkem hurá do lesa na ostružinobraní.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Náplně hned.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Pod hora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Pod hora.
11: Tak točíme.
12: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
11: Stop!
12: Co?
11: Showroom na kuchyně.
12: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
11: Berem, díky.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Where is my husband? Jo, jo, jo. A my se jdeme podívat na Cristiana Ronalda. Až teď svět totiž dostává další detaily o jeho svatbě. Byla to nejsledovanější svatba muže světa fotbalisty Cristiana Ronalda, protože svou Georginu, přátelé, on si ji vzal doma v obýváku. Ježíš, to je tak hezký. Tam, kde prý s dětmi stejně tráví společně nejvíc času, chápete to?
1: No, nepředstavujte si žádnou garzončičku, to je pořádnej baráček, co má Cristiano Ronaldo. No, je to hlavně i pěkný příběh té jejich lásky, že jo? To si ty chtěla říct?
0: Jasně. Že mají krásný ten příběh. Pojď nám to říct ve stručnosti.
1: No, odehrávalo se to v jeden krásný den v Madridu, kdy takhle ještě Cristiano Ronaldo hrál kdysi za Real Madrid. No a právě ve značkovém butiku, nebudu říkat tu značku, tak dělala Georginia normálně prodavačku. On tam šel si něco koupit, že jo? No a jak psali teď na internetu, zrodila se z toho láska. No a oni se vzali 11. srpna teď 2026 a bylo to na oslavu toho, že 11. srpna 2016 právě Ronaldo potkal Georginu v tom známém obchodě. Takže ona byla normální prodavačka, když v luxusním zboží. No a teď je to paní Ronaldová prostě jako jedno z nejbohatších sportovců světa.
0: To je jako podle předlohy Pretty Woman a nebo Krásná pokojská, že jo? Takové romantické filmy s Jennifer Lopez a nebo s Julie Roberts. A každopádně on má 670 milionů sledujících na Instagramu. Mohl by se ženit třeba na měsíci prostě. Ronaldo může být kdekoliv, ale on si vybere gauč, ze kterého koukají na Netflix. Prostě svatba v obýváku je nejvyšší forma luxusu a znamená to, že už nikomu nemusíte prostě vůbec nic dokazovat. My smrtelníci si bereme půjčky, abychom měli na zámku u koní víc kytek než kámoška a tak podobně. Takže prostě takhle si ti dva řekli ano a Georgina šla dodělat véču a Cristiano třeba 5000 kliků. No. Je to strašně hezký, prostě já mám ráda tyhle příběhy, fakt. A opravdu film Krásná pokojská nebo Pretty Woman se tak jako přelil do té reality. Do Cristiana a Georginy. Tak jim držme palce a tím to vydrží. Teď už poetika a blízko. Hezké dopoledne.

0: Hit Radio stále s vámi, za chviličku přichází váš čas, kdy budeme hrát hity na přání k vaření. 777-937-777, sem nám napište, co byste rádi slyšeli, co vám zahrajeme a co taky dneska vaříte.
1: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
2: A s jednorožci i dinosaury!
1: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
6: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
5: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
9: Tak točíme.
10: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
9: Stop!
10: Co?
9: Showroom na kuchyně.
10: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
9: Berem, díky.
11: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: točíme.
1: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
0: Stop!
1: Co?
0: Showroom na kuchyně.
1: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
0: Berem, díky.
2: Atención! Yeah.

0: společný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Hi, I'm Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou neděli, minuta po 11. a další zprávy, vítejte u nich. Turistika patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity Čechů, a to napříč generacemi. Věnuje se jí 49% lidí, 38% dokonce vyráží na výlet několikrát do měsíce. Vyplývá to z letního průzkumu České pojišťovny mezi tisícovkou respondentů. Moderní počítačové hry mohou podle vědců podpořit sociální interakce mezi dospívajícími. Účinky hraní ale nejsou univerzálně kladné, liší se totiž podle pohlaví. Zatímco chlapci často s interakcí těží, dívky mohou zažívat vyšší míru osamělosti a také depresivní nálady. A pojďme také na fotbal. Real Madrid stoupil do nové sezóny vítězně. V úvodním kole La Ligy porazil Espanyol na jeho hřišti v RCDE Stadium a připsal si první 3 body. Svěřenci Joseho Mourinha šli brzy do vedení zásluhou Bellinghama. Domácí ale ještě před přestávkou dokázali srovnat. O vítězství Realu pak v samotném závěru rozhodl Carlos Espí. Svůj oficiální debut v dresu madridského celku si odbyli Dumfries, Konaté, Bernardo Silva, Kukureja, Jan Diomande a také střelec vítězné branky. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Vlaková doprava mezi Přeloučí a Pardubicemi se na chvíli změnila. Osobní vlaky na čas vystřídali náhradní autobusy, železničáři totiž pokračují v opravách koridoru. Výluka potrvá do půlky září. Dálkové spoje tudy projedou, ale můžou mít až 15-minutový sklus. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, nejvyšší teploty v Čechách až 22 stupňů, na jižní Moravě se dočkáte až 25 stupňů Celsia.
3: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
6: Hity na přání k vaření startují právě teď, 60 minut budeme hrát to nejlepší, co si přejete vy, naši posluchači, a k tomu, když nám napíšete, co dneska vaříte, baštíte, tak budeme jenom rádi, můžeme se tak inspirovat všichni vzájemně, takže 777 937 777.
3: Hit Radio.

0: než Machine bylo pro Haničku z Hradce Králové, která si o tento song napsala. My pokračujeme dál. Chtěli jste U2 One, bude Miraj Summer Love a taky si já, tak máte se na co těšit. No a co bude dál je opět na vás, takže si pište a taky dáme prostor někomu z vás volajících.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Pepo, co řešíš?
3: Zkratové proudy, jističe, klasika.
2: A dobrý?
3: Jo, ale chtělo by to něco většího.
4: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
3: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
6: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
6: Cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
6: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: Cyklopecky.info.
6: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
7: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Tak točíme.
11: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
10: Stop!
11: Co?
10: Showroom na kuchyně.
11: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
10: Berem, díky.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
16: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

trochu se všichni zastavme, podívejme se kolem sebe na lidi, které máme rádi, na obyčejné maličkosti, které bereme jako samozřejmost, na slunce, hudbu, smích, kávu, přátelé, rodinu, na tenhle právě probíhající den, teď a tady, protože opravdu jeden den tu jsme, druhý už nemusíme a právě proto bychom si víc měli vážit toho, co máme dneska. A já bych tuhle píseň, která za malý okamžik přijde, poslala Nikolce, která tady s náma bude pořád a ta její hvězdička bude svítit. Celine Dion, My Heart Will Go On, jedna z jejich nejoblíbenějších písní. Tak tady je i pro vás všechny naše posluchače Hit Rádia. Krásné dopoledne.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz Skonto na
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.

0: sláva nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
2: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
1: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
3: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
4: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
5: Tak točíme.
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
3: Akce. Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
2: www.napos.cz.
0: Rádia.cz Hit Radio.
4: Krásnou neděle za minutku, 12. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Minimální mzda se od ledna zvýší o 2500 korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Vyplývá to z výpočtu České televize podle nové makroekonomické prognózy ministerstva financí. Nejnižší možný výdělek při 8-hodinové pracovní době tak bude odpovídat 44,5% průměrné mzdy, což je dosud nejvyšší podíl v Česku. Na polích v Česku se může v budoucnu zvýšit podíl soji. Jedná se totiž o plodinu, které vyhovují vyšší teploty. Navíc má soja širší využití, podobně jako například řepka. ČTK to řekl prezident Agrární komory Česka Jan Doležal. Někteří zemědělci už podle něj začali soju v posledních sezónách ve větší míře pěstovat. Ve šlágru druhého kola ženské Fortuna ligy rozhodla včera zápas dvou vítězů úvodního víkendu Sparta. Ve vyrovnaném utkání zdolala Liberec 3-1. V dalších zápasech porazila pražská Slávia Ostravu 6-0, Slovácko Brňanky 1-0 a stejným výsledkem skončilo i utkání Prague Raptors z Plzni. Brno a Plzeň dosud neskórovali a zůstávají bez bodu. Slávia a Sparta vyhráli oba dosavadní zápasy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Jičín má po rekonstrukci znovu otevřený stadion v Lipách. Opravy vyšly na 31 milionů. Z toho většinu pokryla státní dotace. Nový ovál má 8 drah, opravené jsou taky atletické sektory a fotbalové hřiště. Stadion teď splňuje mezinárodní standardy pro atletiku i fotbal. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Dnes počasí o poznání lepší než včera, bude oblačno až polojasno, k večeru místy až jasno, teploty v Čechách až 22 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.

0: právě obědváte. Před námi je spousty skvělých hitů, skvělá muzika, která nám zvedá náladu, protože jak říkám já, hudba je lék na všechno. Tak si užijte dnešní den a já posílám Pink anebo Teddy Swims.
1: Hit Radio Černá Hora.

Nedělní odpoledne na Hit Rádiu v plném proudu a představte si, že my mluvíme prý čím dál tím méně. Podle nové studie mluvíme čím dál méně, kde za 15 let klesl průměr zhruba z 16 000 slov na 12 700 slov denně. No, je to podle jakýchsi vědců, odnášejí to hlavně hovory doma, vůbec se mě neptejte na to, kde, kdo a jak na tohle přišel, ale prostě to tak je, jsou různé statistiky a v roce 2005 se u stolu řešilo všechno, dnes se v půlce věd

a po 10 minutách zjistíte, že takzvaný small talk bolí víc než hnusná angína. Tak vemte si, jak dneska neradi telefonujeme a všechno si vlastně říkáme už přes SMSky, tak

0: úderem 15. hodiny až do nedělních 18 hodin vám budeme hrát téměř 3 dny v kuse nejlepší letní hity za posledních 30 let. To znamená, že tady bude poslední summer party v roce 2026, pak už jenom Vánoce, že jo? Ale to je ještě daleko. Takže těšte se, protože úderem 15. hodiny v pátek to odpálíme a tak společně oslavíme a ukončíme to léto. Tak nezapomeňte poslouchat Hit Radio.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Náplně hned.
6: Pepo, co řešíš?
7: Zkratové proudy, jističe, klasika.
6: A dobrý?
7: Jo, ale chtělo by to něco většího.
8: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
7: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
9: Tak točíme.
10: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek zahradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
9: Stop!
10: Co?
9: Showroom na kuchyně.
10: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
9: Berem, díky.
11: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
12: Ne, to je cyklopecka.
11: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
12: Cyklopecky.info.
11: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
12: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
11: Cyklopecky.info.
12: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
11: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

s vámi, krásné nedělní odpoledne. Taky někdy máte pocit, že je život dneska těžší než dřív? Já bych řekla, že možná trošku jo, co? Stačí si totiž vzpomenout na otázky, které nás trápily v 90. letech. A jeden se nad tím musí prostě melancholicky tlemit, já si nemůžu pomoct. Co třeba, jestli se vrátí Brenda k Dylanovi, anebo jak vypadá Wilson z Kutila Tima, no? A taky jestli kámoška večer bude doma, abych ji vlastně mohla zavolat, anebo je lepší takový ten pořad pro teenagery Vega nebo Magion. A kolik fotek z filmu opravdu vyjde a umřu, když nepošlu dál řetězový dopis? Chápete to?

0: pořady v Bravíčku skutečné. Nad tím jsem třeba komplet furt já přemýšlela. Tak prosím vás, příští víkend si zaspomínáme úplně všichni. Jak jsem zmiňovala, čekají nás největší letní hity i z 90. Summer Party. Od pátečních 15 hodin až do nedělních 18. Tak rozhodně u toho buďme společně.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: dnešní den loučím. Za chviličku už naše Káťa, takže se máte na co těšit, spousty skvělé muziky, tak jak to už dobře znáte. A my se slyšíme zase příští týden. Tak se mějte krásně a ahoj!
1: Hit Radio Černá Hora. Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
9: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
10: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
9: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chcete domov na míru? Nakupujte v Cefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr dvízkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
1: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
2: Bacha, bacha, bacha, bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
1: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
3: Hey, this is Ava Max.
4: All the hits.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Městském muzeu v České Třebové se našla pozapomenutá, asi 400 let stará soška Jezulátka ze slonoviny. Teď je vystavená v kostele svatého Jakuba ve speciální vitríně. Velmi pravděpodobně pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra, jako známé salzburské Jezulátko. Krušnohorské řemeslo dostane nový vítr do plachet, a to díky projektu, který má tradiční vzory, ornamenty a výrobní postupy převést do digitální podoby. Zapojí se nejen Česko, ale i Sasko. Jak má vypadat výsledek, řekne mluvčí krajského inovačního centra Karlovy Vary Lenka Mahdalová.
6: Hlavním výstupem projektu má být online platforma v češtině, němčině a angličtině. Bude zahrnovat například videotéku vybraných výrobních procesů, katalogy materiálů a také profily nejméně 40 řemeslných firm z obou stran hranice.
5: Projekt počítá také s propojením řemeslníků, designérů a studentů. Volby v době války představují velké riziko. Pro stát by v současné chvíli byly jako vlna tsunami a rozštěpily by zemi. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyjádřil se tak poté, co k uspořádání voleb ještě během nynější války s Ruskem vyzval bývalý ministr obrany Michail Fedorov. No a tenistka Sara Bejlek si o titul na turnaji v Cincinnati nezahraje. Američance a světové čtyřce Coco Gauffové podlehla v semifinále ve dvou setech. Duel s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou prohrála na tvrdém povrchu za hodinu a 16 minut.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Dneska nás čeká oblačno až polojasno, k večeru potom místy až jasno, nejvyšší teploty 17 až 22, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13 stupňů. Hezké odpoledne, minuta po 13. S vámi už Kateřina Pechová. Doufám, že máte fantastickou neděli a k tomu Tereza Mašková.

Tohle show Green Day, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A také občas vyrazíte s dětmi někam na kopec. Taky u toho posloucháte, a už nemůžu, bolí mě nožičky. Tak ho tam nechte, ať počká, ne, pokračujte. Ne, jasně, že ne, jasně, že ne. Každý normální člověk ví, že jasně, že ne. Ale představte si, že jeden tatínek to takhle udělal. A to prosím pěkně při výstupu na Fidži. Ano, japonská hora, víme, jo. Mladší syn byl unavený, navíc tam šli asi v 5 ráno, jo. Tak už nemohl, tak mu dal tatínek sváču a se starším synem pokračoval dál. Jo, mezi tím začalo pršet, jo, teď mlhá, že jo, ráno, super, naštěstí chlapce našli pracovníci horské chaty, ty zavolali policii a ti našli tatínka, asi o 3 hodiny dál chůze, jo, neskutečný, tak tatínek se pak samozřejmě strašně omlouval, že to špatně vyhodnotil, tada, a protože to dítě by tam takhle sedělo třeba dalších 7-8 hodin, což jako není úplně málo, že jo, v mlze dešti, nic hele, aspoň tu svačinu mu nechal, jo, a pokud vás čeká výšlap, držte se. Hlavně teda pohromadě. Neskutečný, co se prostě může stát, no. Hlavně se nenechat rozhodit. Já posílám do uší další hity k hezké neděli. Tohle jsou Temper City, Self Aware.

0: Jennifer Lopez s námi na Hit Radio. Krásné nedělní odpoledne vám přeju, 1:45. Doufám, že máte trošku pohodičku, venku je moc hezky. Doufám, že si taky užíváte to, jak teď jako i trochu prší, konečně začíná ta příroda zas trošku se nadechovat, že jo? A my taky, co si budeme povídat po těch vedrech. Dneska jsem zrovna četla, že se rozhodně nemusíme bát, že léto nekončí, že nás v září opět čekají nějaký tropy. Tak si užijte ten čerstvý vzduch, dokud ho máme, jo? Co nám nikdy nedojde, to jsou ty nejlepší hity. Bruno Mars, taky Shakira nebo Ray Dalton už za chvilku.
1: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesichrudim.cz nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
2: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
7: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
8: Tak točíme!
9: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
8: Stop!
9: Co?
8: Showroom na kuchyně.
9: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
8: Berem, díky.
10: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
11: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
10: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Ray Dalton a Blood Running, posloucháte Hit Radio. No, je to pár dní, co nejstarší osoba světa oslavila narozeniny. 117 let. Tolik je Ethel Caterham. Hele, ona nám totiž samozřejmě prozradila i svůj trik, jak se dožít tak vysokého věku. Co tak sbírám tady ty tipy od starších lidí, nebo většinou jsou to lidi nad stovku, takže můžeme asi říct starých lidí relativně, tak většinou to bylo třeba, jedna paní takhle radila vyhýbat se chlapům, jo, což jako dává svým způsobem smysl. Tuším, že jedna paní ta říkala pivo denně, což je taky docela fajn a myslím, že pro nás Čechy úplně ideální, ale teď tu máme úplně novou radu a od té aktuálně fakt nejstarší paní na světě, takže napněte uši. Nikdy se s nikým nedohaduju. Poslechnu si ho a pak si to udělám po svém. Taková blbost. A vlastně to dává smysl, co? Tak na to zkuste myslet, hele, blíží se pondělí, to bývá náročný, tak se inspirujte tady Ethel a třeba budeme všichni jednou spolu stavit, slavit 120. narozeniny. Do uší už k tomu Lenny, která mimochodem chystá, bude vydávat nový album. My si připomeneme 10 let starý Hello. Jdeme na to!

0: Him and I Promise Myself. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásné nedělní odpoledne. Doufám, že jak jsme si před chvílí prozradili ten recept na dlouhověkost, což znamená nehádat se, jo, poslechnout si druhýho a udělat si to podle sebe, že jste to neporušili zatím. Pojďme to zkusit vydržet třeba týden. Třeba týden a příští neděli si schválně řekneme, jak se cítíte, jo, jestli se vám třeba trošku ulevilo, možná se budete cítit i malinko mladší, jo, uvidíme, jaký účinky to bude mít. Ono, když tomu ještě budete poslouchat tu skvělou hudbu, která prokazatelně má léčivé účinky, hele, uvidíme. Alex Hepburn, Linkin Park nebo Gracie Abrams už za chvilku.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
5: Bacha, bacha, bacha, bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
4: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
6: Pepo, co řešíš?
7: Zkratové proudy, jističe, klasika.
6: A dobrý?
7: Jo, ale chtělo by to něco většího.
8: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
7: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.

0: co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pec.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sklizeň bude letos nejhorší za 15 let. Například produkce zeleniny se sníží asi o 30%. Na vině jsou jarní mrazíky, bouřky, sucho a horko. Zemědělcům tak klesnou tržby. Proč, vysvětluje mluvčí Zelinářské unie Zuzana Přibylová.
6: Sucho a horko samozřejmě našim pěstitelům zvyšují náklady a to především na zavlažování. A vzhledem k tomu, že český trh se zeleninou součástí prostě jednotného evropského trhu, tak nedokážeme třeba promítnout toto navýšení těch nákladů do cen, za které u nás se zelenina nekupuje.
5: Nepříznivá je i situace v živočišné výrobě kvůli nedostatku krmiva. Podle odhadů přijde české zemědělství letos na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Most Šmejkalka na dálnici D1, který v noci na dnešek uzavřela zátěžová zkouška, je opět průjezdný. Dopravní komplikace na místě nejsou. Uzavírka nejstaršího dálničního mostu v Česku začala v sobotu ve 20 hodin a skončila dnes před 7:30. Firmy v Česku čelily v červenci průměrně přes 2600 kybernetickým útokům týdně, což představuje meziroční nárůst o 17%. Proti červnu je to ale pokles. Tuzemské organizace byly vystaveny více útokům, než je evropský průměr. No a fotbalisté Teplic zabojují od 17 hodin v pátém kole první ligy proti nováčkovi Zbrojovce Brno o třetí výhru. Díky ní by se bodově dotáhli na třetí Liberec. To fotbalisté Pardubic se pokusí ukončit čekání na vítězství. Příležitost mají v utkání v Olomouci, které začne ve 20 hodin.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.
7: Dneska oblačno až polojasno, k večeru potom místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty příjemné 17 až 22, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13. Hezké odpoledne, minuta po 14. hodině, přesně doufám, že máte krásnou neděli. Další hity k tomu, teď Poetika.

Bíbírek za Féteru, Hit Rády a hezké odpoledne. No hele, nepodceňujme bordel. Jo, nemyslím teď takový ty podniky, myslím takový ten nepořádek. Obecně, u Baltu teď totiž našli poklad. Chlap tam uklízel na pláži bordel z moře, jo, což je hrozně hezký. Ten chlap tam nebyl sám, byl tam se svými kámoši Husou Sany, Kačerem Birek a pes Kundeliniem. Neptám se, nesměju se, ale je to opravdu tak, jo, zní to jak z nějaký bajky. Každopádně objevil tam obří kus jantaru, třeba za 100 tisíc. Kus jantaru, jo, a podívejte se, jako fakt je to fantastický příběh, ještě když si vezmete tu sestavu, která to našla, že jo. Tam bych jenom byla opatrná, pokud v tom jantaru náhodou bude nějaký prakomár nebo něco podobného, prosím vás, zahoďte to, jo, já jenom doufám, že se nám tady nebude nějaký jurský park. Máme těch filmů dost, aby jsme věděli, že je to blbej nápad, jo. Tak jenom, že jestli máte třeba, nevím, někde ve sklepě bordel, jo, v garáži, nebo třeba v lese za barákem, prohlídněte to. Nikdy nevíte, jak drahý bordel to může být. Tomu psímu jménu Kundelinu se nebudu vyjadřovat, jo? Prostě každý podle vkusu. Ale chtěla bych být u toho, jak na něj volá. Další hity Coldplay.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na tři, krásnou neděli, ano. Běží to jak odpočet, nepříjemný, že jo, pondělí se blíží, ale, hele, jo. Za chvilku konec srpna, máme před sebou poslední srpnový týden, což je neuvěřitelný. Se teď začalo spekulovat, jestli nejsou ty prázdniny moc dlouhý. Já myslím, že když se zeptáte dětí, tak řeknou, že ne. Jo, jakože někteří už se možná těší trošku do školy, ono je to po tak dvou týdnech přejde s prvníma opakovacíma písemkama, ale jo, prázdniny jsou skoro fuč. Rodičové, budete si moc oddychnout, učitelky se naopak teďkon polévají svěcenou vodou a doufají, že to bude o něco klidnější rok. To nemůžeme slíbit, no. Ale co můžeme slíbit, celý ten školní rok u toho budem samozřejmě s vámi. A společně s tím taky ty nejlepší hity. Imagine Dragons, Xindl X nebo ale Farben. To už za chvilku.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
4: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
5: Tak točíme!
6: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
5: Stop!
6: Co?
5: Showroom na kuchyně.
6: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každej sen, tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
5: Berem, díky.
7: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
8: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý, ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
7: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas, jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons s námi na Hit Radio. Hezké odpoledne. Mám tady takový tip na zážitek, na výlet, jo. Můžete vyrazit na Floridu, pokud třeba plánujete, tak se zastavte, prosím vás. V jedné restauraci, kde mají teďkon takovou jako specifickou věc, jo. Je to ve floridském Hollywoodu, mají takovou pikantní novinku. Každé pondělí, první pondělí v měsíci, tam přijdete, jo. Oni vás nejdřív odvedou do koupelny, tam se slíknete, no a pak si užíváte večeři nazí. Jo. Měli tam teďkon dokonce skupinu nudistů, kteří řekli, že to byl zážitek plný elegance. Prostě sedíte, kolem vás jsou, číšníci jsou oblečený teda, jo. Jenom prostě všichni hosti jsou úplně nahatý. A užívají si to jídlo. Hele, za mě je to vlastně fantastický. Pokud se nestydíte, tak je to super. Do toho momentu, kdy na vás někdo vyleje polívku, tak si možná něco málo nechte. Ale hele, doma, klidně to dneska zkuste. Jestli vám bude na hýmu chutnat o něco líp. Řekla bych, dejte vědět, ale možná si to nechte pro sebe. Další hity Doushi, Gucci a Kimbra právě teď.

0: skvělá Miley Cyrus, End of the World. Posloucháte Hit Radio, hezkou neděli. Hezkou neděli, hezké odpoledne. Říká se, že nedělní odpoledne je jedna z nejhorších věcí v týdnu, protože to víte, jo, vzadu v hlavě to víte, že už za chvíli další pracovní týden. Jo, já vím, je to nepříjemný, ale když proti tomu budete aktivně bojovat a budete předstírat, že se to neděje, jo, tak to bude mnohem příjemnější. Takže ne, žádný pondělí. Normálně prostě nekonečná neděle. Užívejte si to, nohy nahoře, možná je teď čas dát si další kafe. A k tomu... jako fantastický dezert. David Guetta, tedy Swims. K tomu taky Činasky nebo Daša.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
9: Tak točíme!
10: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
9: Stop!
10: Co?
9: Showroom na kuchyně.
10: Jo, no jo, já jsem... na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
9: Berem, díky.
11: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 24. a 25. srpna vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.

0: Od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
3: Náplně hned.
4: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
5: Pyžamko s jednorožcema.
4: Máme.
5: Bundu a sovčelky s kočičkama.
4: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
5: Tepláčky, tyhle mám děravý.
4: Máme tyhle s dvojitými koleny.
5: A hlavně méně.
4: Neboj, máš ho už v batůšku.
5: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
4: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ubytování s domácím mazlíčkem je jedno z hlavních kritérií výběru hotelu. Obliba cestování s mazlíčky je taková, že už se dávno nejedná jen o letní záležitost. Lidé s nimi cestují celoročně. Ubytovací zařízení, které toto umožňují, tak mají zajímavou konkurenční výhodu. Plavba Českým Krumlovem je teď pro vodáky bezpečnější. Omezovalo jí bourání a přípravy stavby nového mostu přes Vltavu. Nově ale lodě problematickým místem proplují speciálním autobusem. Pokračuje Hana Dědičová, mluvčí Jihočeského kraje.
11: Původně bylo plánováno, že by vodáci nemohli místem proplouvat a museli by přestaveniště svoje lodě přenášet. Jihočeský kraj proto po dohodě s dodavatelem zvolil takové řešení, aby mohli vodáci bez přenášení lodí pod stavbou mostu bezpečně proplout.
10: Stavba celou rekonstrukci prodraží o více než 4 miliony korun. Čeští investoři začali stále více kupovat komerční nemovitosti v dalších státech regionu střední a východní Evropy. Investovali tam za první polovinu letošního roku přes 1 000 000 000 eur. Loni za celý rok to bylo 1,6 miliardy eur. No a novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. Bývalý český reprezentant na lavičce Viktorie nahradil Martina Hyského, kterého vedení klubu v pátek po nepovedeném vstupu do sezóny odvolalo. Kováč podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s následnou opcí na 2 roky.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
12: V noci nás čeká jasno nebo polojasno, ojediněle se mohou tvořit taky mlhy. Nejnižší teploty 9 až 4 stupňů, na jižní Moravě o něco líp kolem 11. Zítra jasno až polojasno, ojediněle ráno mlhy, takže pokud budete vyrážet autem opatrně, během dne potom přechodně oblačno, později odpoledne a večer bude oblačnost stále přibývat. Nejvyšší teploty příjemné 19 až 23 stupňů a na jižní Moravě až 26. Hezké odpoledne, 2 minuty po 3, s vámi stále Kateřina Pechová, samozřejmě další porce těch nejlepších hitů, teď Michael Šulte.

0: Jana dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Takhle po třetí hodině v neděli. Pojďme si dát něco fakt zbytečného.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva týdne. Co jste ještě před týdnem nevěděli a vlastně to vůbec nevadilo.
0: Slepice jsou nejbližší žijící příbuzní Tyrannosaurusa Rexe. Ano, každý z nás má nějakýho divnýho příbuznýho.
1: Nejzbytečnější zpráva týdne. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: je skvělej. Pokáč a Solitér s námi na Hit Radio. Krásnou neděli, 15.15, ještě si stíháte něco přát? Stihli jste? Tak dobrý, uf, to by byl průšvih, samozřejmě, to nemůžeme promeškat, takovýhle příležitosti, že už nám nepadají zase ty persejdy nějak extra, tak to musíme nahradit někde jinde. No tak doufám, že ať jste si přáli cokoliv, že se vám to splní. Trošku mám pocit, jako byste si přáli, počkejte. Ty nejlepší hity, cože? No, jestli to tak bylo, tak to samozřejmě splníme. All Time Low a Black Bear, taky Gigi D'Agostino nebo Taylor Swift, už za chvilku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zdrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
3: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
2: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Agentura Máša Agenci vás zve na Shakespeara na Kuksu. Ve spolupráci s projektem Letní Shakespeareovské slavnosti uvidíte jednu z nejoblíbenějších Shakespeareových komedií Jak se vám líbí. Na nádvoří barokního areálu Hospitál Kuks se představí špičkoví herci v čele s Romanem Zachem, Lucí Štěpánkovou a Václavem Matějovským. Již 28. a 29. srpna. Předprodej vstupenek naleznete na www.ticketportal.cz.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Pecky.info.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
10: Tak točíme.
11: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
10: Stop!
11: Co?
10: Showroom na kuchyně.
11: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen. Tak se stavte v lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
10: Berem, díky.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Hit Rádio. Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

All Time Low a Black Bear, posloucháte Hit Radio. A takhle, tohle jste asi na svojí bingo kartičce pro letošek neměli, možná je to dokonce bizár týdne, měsíce, no uvidíme, co se vytvoří do konce roku. Prosím vás, musíme za touhle skutečností do Ameriky, kam jinam. Na americkou tísňovou linku teď totiž volal jeden nešťastný pár s velmi zajímavým koníčkem, jo. Oni totiž plánovali se v kostýmu kos, jako zvířátka kozy, tak v kostýmu za kozy, oddávat v lese milostným hrátkám. No, co čert nechtěl, jste kolem lovci, že jo? A ano, viděli pohybující se kozy a jali se pálit. No tak jako pokud si do lesa berete kostým lovné zvěře uprostřed lovecký sezóny, tak si o to samozřejmě trošku říkáte, jo? Tam zase jako na obranu lovců, no, tak jako vidějí kozy, tak střílí, že jo? V nemocniční zprávě potom stojí, že zranění jsou sice vážné, ale naštěstí stabilizovaná a že ty kostýmy museli rozstříhat, aby se dostali vůbec k té ráně. Tak prosím vás, dávejte na to pozor. Přece nechcete někomu vyset doma nad krbem.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si v éteru Hit Radio. Přeju krásné nedělní odpoledne, já vím, neděle, ale hele, bude to dobrý, vemte si tenhle týden, jak to bylo krátký, jo? Tenhle měsíc, jak byl krátký, on tenhle rok, teď si to vemte, konec srpna, za chvilku Vánoce a začíná nám opět nekonečný leden. Neskutečný, jako rok 2026 podle mě aspiruje, krom toho, že je nejsuší a nejteplejší, tak je na to, že bude nejrychlejší, no. Tak si ho nezapomeňte hlavně pořádně užít. K tomu ty nejlepší hity LP, taky Maroon 5 nebo Roxette už za chvilku.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 24. a 25. srpna vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
3: Pepo, co řešíš?
4: Zkratové proudy, jističe, klasika.
3: A dobrý?
4: Jo, ale chtělo by to něco většího.
5: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
4: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit. Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
6: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
7: Bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
6: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
8: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
9: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.

0: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pec.cz
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci se budou příští týden znovu zabývat spornou novelou rozpočtových zákonů. Vetovali prezident Petr Pavel. Schůze začne v úterý dopoledne. Hlava státu zdůvodnila veto novely rozpočtových zákonů mimo jiné tím, že ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Olomoucká porodnice přichází s novinkou pro nastávající rodiče. Spustila vlastní mobilní baby appku. Více dodá mluvčí fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.
7: Aplikace rodiče provází třemi klíčovými obdobími, těhotenstvím, porodem a šesti nedělím. V první části najdou budoucí maminky doporučení týkající se pohybu, výživy nebo přípravy na porod. Druhá část aplikace se věnuje samotnému porodu a hospitalizaci. A nakonec třetí část je zaměřena na období po porodu a první měsíce života dítěte.
6: Olomouc je první nemocnicí v Česku, která nabízí vlastní komplexní aplikaci propojenou přímo s porodnicí. V Chorvatsku v pátek při pádu malého letadla letícího z České republiky zahynuli dva Němci. České ministerstvo zahraničí už předtím uvedlo, že mrtvými nejsou čeští občané. Nehoda stroje letícího z Olomouce se stala poblíž přístavního města Zadar. No a fotbalisté Teplic zabojují od 17 hodin v pátém kole první ligy proti nováčkovi Zbrojovce Brno o třetí výhru. Díky ní by se bodově dotáhli na třetí Liberec. To fotbalisté Pardubic se pokusí ukončit čekání na vítězství. Příležitost mají v utkání v Olomouci, které začne ve 20 hodin.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: V noci bude jasno nebo polojasno, budou se ojediněle tvořit mlhy, nejnižší teploty 9 až 14, na jižní Moravě kolem 11. No, na mlhy si dejte pozor samozřejmě i ráno, jinak bude zítra jasno až polojasno, až později odpoledne přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26. Krásné nedělní odpoledne, minuta po čtvrté hodině. Doufám, že odpočíváte, nebo že už se úplně odpočatý. Teď Lady Gaga.

0: posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Co nějaký letní lásky?
1: Co?
0: Hele takhle, letní lásky nemusí dopadnout špatně, nenutně. 60 let společného života teď oslavili manželé Příleští z Valašského Meziříčí. 60 let, poprvé se viděli v roce 65 na prázdninovém stanování. To je krásný, jo, prostě ta romantika u ohně, že jo. Ale 60 let spolu? Máte doma něco, co máte už 60 let? Takhle, ideálně partnera samozřejmě, ale to nevím, to samozřejmě každý úplně neumí. Jako jasný, ten scénář letní lásky tomu napomáhá, jo, slaný vzduch, slibování věčné lásky, no a potom už si v září zapomenete odepsat a je konec, že jo. Tak tady ne, tady se to povedlo, aspoň víme, že to jde, jo, dokonce i bez 5 aplikací v telefonu. Takže jde to, tak pokud po něčem takovým prahnete, držím pěsti, naději máme. A ty nejlepší songy taky. A kvůli těm se ani nemusíte snažit. Já vám je dám úplně zadarmo. Jo? Avicii a Sandro Cavazza právě teď.

0: Skvělý song plný energie, Zara Larsson, Lush Life na Hit Radio. Krásné odpoledne, 4:15 a v půl to bouchne. Nic, pardon. Ale tenhle for podle mě znáte všichni, jo? Tak věřím, že takovýhle dětinský věci máte taky. Upřímně, vzpomenete si na nějakou takovouhle blbost, kterou jsme dělali jako děti a děláte ji dodnes? Takový to, že jsme dělali tuškou díru do gumy, že jo? Nebo že jste si úplně random prostě dávali gumičky na ruce, aby se vám to tam... Co? Vzpomenete si na nějakou blbost, kterou jste dělali v dětství, v ideálním případě ji třeba děláte dodnes? 777-937-777, to mě zajímá. Pojďte se pochlubit. Dětský blbosti, co? K tomu samozřejmě další hity čekají nás Lost Frequencies, Nickelback nebo Kesha.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90.

0: Kupna. Kaufland.
1: Tak točíme.
2: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
1: Stop!
2: Co?
1: Showroom na kuchyně.
2: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
1: Berem, díky.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
6: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
5: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
7: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
8: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
9: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 24. a 25. srpna vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
10: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: Tohle jsou Lost Frequencies, posloucháte Hit Radio. Já jsem se vás ptala na vaše blbosti z dětství a vůbec jste mě teda nesklamali, jo. Jedna tady anonymní, v dětství jsem se rýpal v gumě, jako bych těžil v Minecraftu. Kdo má děti, který hrají Minecraft, tak přesně ví, co tím myslí, jo. Ale jo, ty gumy, si pamatuju, jak jsem pak vždycky doma dostala vynadáno. Co to s tou gumou děláš? Ale to byl tak skvělý zabíječ času, prostě tou tuškou. Pak teda Monča píše, my jako malí holky jsme si barvili vlasy genciálkou. Fialová tekutina s dezinfekčními antibakteriálními protiplísňovými účinky. Fialové bylo potom vše a to vážně jen tak dolů nedostanete. Hele, zase plíseň jste nemohli chytit, že jo? To je taky pozitivní, jo? Že to bylo všechno fialový, no, co už, čertovém, že jo? A Zdeněk píše, v mládí jsme ve škole řádili s verzatilkou a střílali jsme holkám do vlasů papírový kuličky. To si pamatuju, to jsme dělali taky? A hráli jsme na rekord, kdo slečně před náma zasekne nejvíc kuliček ve vlasech. No nic, já si říkám, proč už tyhle věci neděláme. Představte si, sedíte na poradě, jo, a flušete tady po sobě tyhle kuličky. Nebo prostě si rejpete během nudný směny do gumy tuškou. No, možná je na čase to zkusit, podle mě jsou to totiž skvělý antistresový pomůcky. Tak zítra v práci zkuste zavzpomínat na tyhle mladý léta a já posílám další hity. Za chvíli Linkin Park a tohle, to jsou Atmo Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za...

0: Ray Dalton In My Bones. Posloucháte Hit Radio. A když už jsme se tady takhle vrátili do toho dětství, tak jedna důležitá věc. Prosím vás, příští víkend, máte plány? No doufám, že nějaký ideálně letní, je to poslední, že jo, srpnový víkend. A proto si společně dáme, co? Tam vzadu jsem to slyšela, ano, poslední summer party. Uzavřeme společně léto. Klasicky startujeme odpoledne v pátek 15.00, končíme v neděli 6. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jo? Takže jako soundtrack k závěru léta naprosto geniální. Můžete to promyslet, udělat nějakou party třeba, jo? Jakože loučíme se s létem, děti jdou konečně do školy, no a my vám k tomu obstaráme ten soundtrack. Platí? Platí výborně, takže se těšíme, v pátek startujeme. A za chvíli už třeba Damiano David, taky Sia nebo Sunfeld.
1: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
2: Pyžamko s jednorožcema.
1: Máme.
2: Bundu a sovčelky s kočičkama.
1: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
2: Tepláčky, tyhle mám děravý.
1: Máme tyhle s dvojitými koleny.
2: A hlavně méďu.
1: Neboj, máš ho už v batůšku.
2: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
1: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Pecky.info.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.
9: Do školy s pořádnou výhrou.
10: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
9: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
11: náplně hned.
12: Tady doktor Mrkvička u ZPŠ jednička.
13: Bacha, bacha, bacha, bacha, průvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
12: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
14: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
15: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
16: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 24. a 25. srpna vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 29. srpna na koupališti Cihelna v Pardubicích. Těšíme se na vás.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který v pondělí projedná vláda. V Česku by mělo být méně míst bez mobilního signálu. Operátoři mají nově pokrýt až 600 takzvaných bílých míst, tedy dvakrát více, než se původně plánovalo. Na co dalšího se zaměří, přibližuje mluvčí Sdružení místních samospráv České republiky Eva Blahová.
7: Do 1. července 2036 mají operátoři zajistit a následně udržovat pokrytí železničních koridorů na trasách Praha, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Přerov, Ostrava, Bohumín a Česká Třebová, Brno.
6: Jejich dalším úkolem je zajistit pokrytí i v krizových situacích, například při výpadku proudu. Angličanům s psychickými problémy mají pomoci centra v bankách či knihovnách. Nebude nutné se do nich předem objednávat, slibu je to vláda. V Anglii se s psychickými problémy potýká každý pátý člověk. No a po výhrách nad Řeckem a Rakouskem dnes české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně narazí na favorizované Srbsko. S obhájkyněmi stříbrných medailí se naše hráčky utkaly minulý týden dvakrát v závěrečné přípravě a dvakrát jim podlehly. Zápas začne v 19 hodin.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: V noci jasno nebo polojasno, ojediněle se mohou tvořit mlhy, nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na jižní Moravě kolem 11. Zítra jasno až polojasno, opět pozor ráno ještě na mlhy, odpoledne potom přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 19 až 23 a na jižní Moravě až 26. Hezké odpoledne, minuta po 17. s vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě taky ty nejlepší hity. Doufám, že jste ready. Za chvilku douší Lucie a jejich Amerika. Ale právě teď hvězdné nebe. Tohle jsou Coldplay, tak jdem na to.

Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Dámy a pánové, je to tak, stáří nám uniká. Normálně se neustále posouvá ta hranice, co je vlastně stáří, jo. Ve středověku byli lidé staří, když jim bylo 40 let. Dneska jsou čtyřicátníci ještě úplný zajdové, že jo? No, protože třeba před 15 lety považovali lidé v průzkumech za hranici stáří věk 63 let. Na nejnovější studie ji zasazují někam mezi 65. a 73. rokem života. Hele, ještě tak 10-20 let a opravdu budeme jako stáří považovat až tu stovku, jo? Protože ano, když jsme byli malí, tak vemte si, jak starý nám připadali třicátníci. Jak jsme si říkali, jo, v tomhle věku už budu mít všechno srovnaný. Akorát, že vůbec. No, dneska víme, že stáří se posouvá, vzdaluje se nám a dost možná se ho ani nedožijem, ale tak důležitý je si to mezi tím užít, že jo? Tak si to zkuste užít společně s Offenbach.

0: Obyčejně neobyčejný song. Alex Warren, jeho vyznání Ordinary v éteru Hit Rádia. Hezké odpo. Samozřejmě přeju krásnou neděli. Já vím, že teďkon takhle později odpouště to náročný, páč pondělí je jako blízko, jo? Ale nenechte se vystrašit, ne, buďte lepší. Hele, viděli jste třeba někdy žraloka, že by si v pondělí stěžoval na to, že je pondělí? Ne, ne, prostě si plave, kouše lidi, jo, pohoda. Tak buďte jako žraloci, nenechte se vystrašit. No a k tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Chris Brown, pořádnej Mejdan, k tomu taky Hozier nebo Hunter X.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: To musíte zažít se Slevomatem je tady a já opět vítám Richarda ze Slevomatu, ahoj.
3: Ahoj, a než přijdu s klasickou dávkou inspirace, tak mám hned na začátek takovou otázičku.
2: Jsem k tvým službám.
3: Víš, co to jsou skotské střiky?
2: Přiznám se, nemám tušení. Podle mě je to teda vinej střik se skotskou, ne?
3: Kamaráde, tak to bys dopad stejně jako já. My jsme byli na hotelu ve Varech a v rámci pobytu jsme tam měli napsaný nějaký skotský střiky. Tak jsme si to dali na večer, že jako pohodička. A reálně jsme šli na ten bar, ať nám to umíchaj. No a týpek se nám tam totálně vysmál a poslal nás do wellness.
2: Neboj!
3: No, takže tam nás slíkli a dali nám skotský střiky.
2: Počkej, to zní jako děsivě, co to vlastně?
3: Hele, stojíš u zdi a stříkají na tebe střídavě teplou a studenou vodu. Je to docela sranda. Jako.
2: Tomuhle říkám jako skvělá historka.
3: No, tak jsem chtěl říct, že teď na Slevomatu najdete ty nejlepší lázeňský pobyty s extra slevou, jenom si když tak vygooglete nějaký neznámý pojmy.
2: Ano, děkujeme za dobrý tip. Já se teda spíš podívám po nějaký, já nevím, třeba koupeli v minerální vodě nebo tak něco.
3: No, určitě najdeš, ale těch procedur a lázeňských pobytů je teď na Slevomatu spousty, takže můžete zkoušet.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: končí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: Tak točíme.
4: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
3: Stop!
4: Co?
3: Showroom na kuchyně.
4: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně, splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
3: Berem, díky.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Hunter X a Golden v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. No a teď jedna smutná věc. Prosím vás, opravdových přátel máme o polovinu méně, než si skutečně myslíme. Takže vy si myslíte, že máte dva a ve skutečnosti máte jenom jednoho. No, víceméně. Jedna studie dokonce tvrdí, že těch skutečně opravdových máme v průměru jenom pět. No tak ne jeden, ale pět, no, dobře. Ví totiž, že nejsme schopní jich víc jako obstarat, že to nejde. Jo, prostě navíc kámošů nemáme čas, protože práce, spánek a takovýhle zbytečný nesmysly. No, takže myslete na ty svoje opravdový kámoše, schválně, jestli se vám teď přesně, jo, objeví v hlavě takový ty pravý kámoši, ozvěte se jim. A klidně ještě dneska vytáhněte někam ven. Pokud bydlej daleko, tak si dejte drink alespoň přes videohovor. Jo, takovýhle možnost.

0: David Guetta and the Egg. Posloucháte Hit Radio. Pomalu, ale jistě se blíží 18. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek neděle. Těším se na vás už zítra ve 12. Jirka Pelnář bude mít dovolenou, takže se na vás těším pěkně se srdcovkama. Za chvilku si spolu dáme ještě nejnovější zprávy a do té doby třeba tohle. Cash, taky Shawn Mendes nebo Tones and I. Tak buďte s námi, ahoj.
1: Kovy, plasty, papír, sklo, skartace dokumentů, autobaterie. Zkrátka, zrecyklujeme všechno a za nejvyšší ceny v regionu. Na Poshradec Králové a Předměřice nad Labem. Váš regionální partner pro recyklaci.
2: Akce. Výkup starého plechu 4 koruny za kilogram.
1: www.napos.cz.
3: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Pepo, co řešíš?
5: Zkratové proudy, jističe, klasika.
4: A dobrý?
5: Jo, ale chtělo by to něco většího.
6: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
5: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u královny Elišky.
13: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
14: Tak točíme!
15: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
14: Stop!
15: Co?
14: Showroom na kuchyně.
15: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte v Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
14: Berem, díky.
16: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
1: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Sotva leze do kopce a na zadel mu dá každá dejchavičná kraxna. Dej mu turbo do topu za 24 hodin. Na turbíny.cz. Turbíny.cz.
2: Tati, pojedeme na ten skákací hrad?
3: Jasně, a já se mezi tím svezu v nových vozech Škoda.
4: Přijďte do Náchoda na den s Autobranka. Rodinný den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás skákací hrad, veteráni, RC autíčka i testovací jízdy. A navíc můžete vyhrát dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Sobota 19. září, Autobranka Náchod. Vstup a občerstvení zdarma. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Náchodě.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Městském muzeu v České Třebové se našla pozapomenutá asi 400 let stará soška Jezulátka ze slonoviny. Teď je vystavena v kostele svatého Jakuba ve speciální vitríně. Velmi pravděpodobně pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra jako známé salzburské Jezulátko. Sklizeň bude letos nejhorší za 15 let. Například produkce zeleniny se sníží asi o 30%. Na vině jsou jarní mrazíky, bouřky, sucho a horko. Zemědělcům tak klesnou tržby. Proč, vysvětluje mluvčí Zelinářské unie Zuzana Přibylová.

0: tak nedokážeme třeba promítnout toto navýšení těch nákladů do cen, ve které u nás se zelenina nekupuje.
1: Nepříznivá je i situace v živočišné výrobě kvůli nedostatku krmiva. Podle odhadů přijde české zemědělství letos na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Novým trenérem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. Bývalý český reprezentant na lavičce Viktorie nahradil Martina Hyského, kterého vedení klubu v pátek po nepovedeném vstupu do sezóny odvolalo. Kováč podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s následnou opcí na 2 roky. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách pak kolem 15.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
3: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
6: Bacha, bacha, bacha, bacha, brůvan! No, skvělý. Ještě jsme ani nevybalili a už průšvih.
5: Cestujte s klidem a s cestovním pojištěním od Vitalitas. ZPŠ a Vitalitas. Jistota, kterou na dovolené oceníte. I s dětmi jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
7: No tak, nebreč. Letos bude loučení s prázdninami zábava. Herní krajina Pecka si na poslední prázdninovou sobotu připravila divadelní pohádku o Trautenberkovi a také spoustu soutěží, her a malování na obličej. Začínáme ve 13 hodin a vstup je zdarma. www.pecpodsněžkou.cz.

Zlepši si náladu. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
4: Slyšíte tu nádheru? Tak přesně v tomto příjemném duchu se můžete cítit v historickém centru v Hradci Králové, a to v hotelu u Královny Elišky.
5: Kromě jedinečného ubytování můžete využít i reprezentativní prostory ke konání firemních akcí, svateb, konferencí, kongresů, školení či večírků. K dispozici je i wellness zóna s bazénem. www.hotelukrálovnyelišky.cz. Hotel u Královny Elišky. Výjimečně výjimečné zážitky.
6: Tak točíme!
7: Hele, ale já vám něco povím, jo? Už jste se byli podívat v Lípě u Šubrta? Je to kousek za Hradcem směrem na Jičín. Šubrt, tam má pořádnej showroom a ten teda musíte vidět.
6: Stop!
7: Co?
6: Showroom na kuchyně.
7: Jo, no jo, já jsem... Na kuchyně, showroom na kuchyně. Splní vám tu každý sen, tak se stavte. V Lípě nebo na www.šubrtnábytek.cz.
6: Berem, díky.

0: zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Černá Hora.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz. That.

0: Lži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
6: A s jednorožci i dinosaury!
5: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.